0: chtěl jsem teda katra, tak jsem katra vidět, no katra jsem smyký, dva jako si
1: vidět.